mi krátery pod setou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Dobrú chuť k obedu. Ja si dám nezbedu.

0: Okamžite otvorte sedmičkári. Ja viem, že tam fajčíte.
1: Nefajčíme, sestra Agáta.
2: Keby sme fajčili, tak by ste to cítili. A cítite nejaký dym?
0: Práve, že necítim nič, ale nerobíte ani to, čo predstierate. Tak otvoriť a von.
3: Nemôžeme.
0: Ako to, že nemôžete?
3: Držíme tu stráž.
0: Akú stráž?
3: Tomu by ste nerozumeli. Stráž cti, slávy a lásky.
0: Okamžite otvorte a vypadnite, počujete?
4: Ja tu stráž držím s nimi, ale na dievčenskom.
0: Aj ty, dobrotka. No sedmičkári, ja sa z vás zbláznim.
3: Sestrička, ticho. Počujete?
0: Čo je to?
3: Koniec svadby. Stráž sa skončila, hotovo, kamaráti.

0: já ani jedno vím. Lásku, vážme si každý deň.
1: Hurá, počuli ste vy všetci, co sa ve ničom nevyznáte.
2: Moje druhé verše. Krásavica, moja milá, ty a

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: Vám želáme dobrý odhad.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: 12 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...
2: Putujem dnes k svojej tvári. Zistiť, ako sa tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes